400,000. 400,000. Agere chito noto nekikuren ng'o? Chebwagen nebo 487, Anderson nebo 708, Sami nebo 104, Elijah nebo 736, Briska nebo 348 ak William nebo 533, Joseph nebo 307, Richard nebo 184, Karen nebo 720 ak Samuel nebo 777, Reda nebo 792, William nebo 895, Weldo nebo 481 ak Josephat nebo 555, *441#. Pugusit negeat ko 0 dadi. Pugusit negeat ko 0. Notan ko pugusit number 2. Netinye 400,000. 400,000. *441#. Kwa ngao nipe pesa chue dadi. *441#.